0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. Prime Video dnes nasazuje Spider-Noir s Nicolasem Cagem. Netflix doručil portrét Rebela v dokumentu Untold UK Vinnie Jones a druhou řadu krimi-thrilleru Příručka k vraždě pro hodné holky. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
1: Na Prime Video startuje nový superhrdinský seriál Spider-Noir a je to premiéra trochu jiná než všechny ostatní. Nicolas Cage, Oscarový herec a celoživotní fanda komiksů, který si mimochodem změnil příjmení z Coppola na Cage právě podle Marvelova Luka Cage, se vrací do role pavouka. Tentokrát už ne jako hlas animáku ze Spider-Verse, ale v živé akci a ve své první hlavní televizní roli vůbec. Cage hraje Bena Rileyho, stárnoucího a životem odlučeného soukromého detektiva z New Yorku 30. let, který před lety pověsil masku na hřebík a teď ho nový případ donutí ji nasadit znovu. Po jeho boku se v osmidílné sérii představí velká jména: Brendan Gleeson jako záporák Silverman, Jack Huston jako Flint Marko a Lamont Morris jako novinář Robbie Robertson. Seriál se svou ústřední myšlenkou staví na elegantní inverzi slavného Spider-Manova mota, zatímco Peter Parker slyšel od strýce Bena: s velkou mocí přichází velká odpovědnost, motto Spider-Noir zní: s nulovou mocí nepřichází žádná odpovědnost. No a Ben Reilly by asi s tím souhlasil, alespoň do chvíle, než ho případ přinutí znovu obléknout kostým. Celý seriál si budete moci pustit ve dvou různých verzích, buď v plnobarevné podobě pod názvem True Hue Full Color, nebo v černobílé verzi Authentic Black and White. Natáčelo se totiž speciálními kamerami a filtry, aby výsledek opravdu připomínal klasické noirové filmy ze 30. a 40. let s dramatickými stíny a celou tou atmosférou. Takže pokud je to noir, tak pěkně noir. Barevná verze je pro děcka. Spider-Noir, osmidílný seriál v černobílé i barevné verzi, najdete ode dneška na Prime Video.
0: We're chasing ghosts.
2: Maybe we can be alone together.
3: This is your chance to put that shovel down.
4: So what are you waiting for? May the best man live.
2: This is how it ends.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Listen up. We ain't here to play games. If you want normal...
1: Jog on.
0: Any mug can do sport, but we do things differently here. At Netflix, we're looking for proper characters.
2: Na Netflixu přibyl nový britský sportovní dokument s názvem Untold UK Vinnie Jones. Oblíbená americká antologická dokumentární série Untold se vydala na britské fotbalové hřiště a rovnou sáhla po jedné z nejbarvitějších postav anglického fotbalu. Vinnie Jones, muž jehož jméno bylo synonymem pro tvrdost v dobách slavného Crazy Gangu z Wimbledonu, vypráví v přímém přenosu vlastní příběh. Od stavebních lešení přes triumf FA Cupu na Wembley až po hollywoodské kopce. A nechybí ani kapitola z roku 92, kdy kontroverzní video o jeho brutálních tréninkových metodách rozpoutalo mediální bouři, která málem pokřbila jeho kariéru právě ve chvíli, kdy se rodila nová Premier League. Untold UK Vinnie Jones, dokumentární portrét Vinnieho Jonese bez příkras, bez servítek a se vší tou fotbalovou špínou i slávou najdete nyní na Netflixu.
0: How are we looking?
3: Do you want the bad news?
0: What a bad news.
3: Come and have a look at Istanbul, Joe.
4: Whoa, whoa, whoa, whoa. Can we just pause it there for a second? We need more spaghetti in those legs.

0: Little Kilton is trying to move on, to close this dark chapter.
1: I'm ready for this to be over. No more murder.
2: Quick. Hey, Sarge.
3: Na Netflixu startuje druhá řada britského mysteriózního traileru Příručka k vraždě pro hodné holky. Potom, co Pip úspěšně rozlouskla případ vraždy Andy Bell, si slíbila jedno, žádné další vyšetřování. Jenže sliby se v malém anglickém městečku těžko dodržují. Když záhadně zmizí Jamie, bratr Connora, Pip zjistí, že klid je pro ní luxusem, který si prostě nemůže dovolit. A jak se blíží soud s Maxem Hastingsem, napětí jen roste. Hlavní roli opět stvárňuje Emma Myers a seriál vychází z knižní série britské autorky Holly Jackson. Druhá série přináší nový případ, nové tajemství a stejně tak nečekaná odhalení. Příručka k vraždě pro hodné holky, druhá série, je nyní k dispozici na Netflixu.
4: Hey! What's going on?
5: It's my brother. Jamie's missing.
4: Welcome to season 2 of A Good Girl's Guide to Murder. The disappearance of Jamie Reynolds.
6: Jamie's given evidence in Max's trial. And then he goes missing 2 days before the trial starts.

0: Než ve čtvrtek dorazí do kin nové Posily, pojďme si zrekapitulovat, co se na velkém plátně sešlo v posledních dvou týdnech za zajímavosti. Pro milovníky Hvězdných válek to je Mandalorian a Grogu, Pedro Pascal a jeho zelená superstar konečně míří z televize na velké plátno. Fanfáry jsou na místě. John Favreau a Dave Filoni vrací lovce odměn Dina Djarina do srdce Hvězdných válek, tentokrát se 134 minutami prostoru pro pořádný epický výlet galaxií. A Martin Scorsese v obsazení. To se tak často nevidí, nebo v tom případě spíš neslyší. Kdo hledá napětí spíše pozemského rázu, může zkusit Horor pasažér od Andrého Overdála. Mladý pár na karavanovém výletu se zastaví u havárie a od té chvíle se jim lepí na paty něco zlověstného, čemu legendy říkají pasažér. Klasická hororová situace a Overdál ví, jak ji pěkně utáhnout. Z festivalového konce spektra je to islandský snímek, co nám zbylo z lásky od Hlynura Palmasona. Rodinná freska natáčená 8 let s něčím zvláštním a nepopsatelným k tomu. Z dokumentů stojí za pozornost slovenský snímek Hranice věrnosti Diany Fabiánové. Intimní sonda do otevřeného vztahu. Odvážně osobní. A na závěr pro vaše píďata do kin se vrátil Shrek v rámci 25. výročí, takže je to legitimní výlet do nostalgie zelené pohádky pro rodiče i pro děti. Máte v nabídce i dánský animák Lumpík Špuntík o nezbedném trolovi z Bornholdu a francouzskou malou Amélie nominovanou na Oscara. Poetické okno do dětské fantazie. Tak to byl výčet nejzajímavějších novinek v kinech. Hovk.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: found something. In the store.
1: Okay. What did you find?
0: The place. I found a place.
2: V kinech vás nově čeká horor Backrooms. Režie se zhostil teprve 20-letý Kane Parsons, který si internetový svět podmanil svou virální YouTube sérií s více než 190 miliony zhlédnutími. A teď přináší svůj děsivý vesmír na velké plátno v produkci studia A24. Příběh sleduje terapeutku, kterou stvárnila norská Oscarová hvězda Renate Reinsve, která pátrá po svém zmizelém pacientovi, jenž se propadl do podivné dimenze ukryté za tajemnými dveřmi ve sklepě obchodu s nábytkem. Po jeho stopách vstupuje do nekonečného labyrintu prázdných, žlutě osvětlených chodeb a kanceláří, kde čas ani prostor nefungují podle pravidel, která známe. Po boku Reinsve hraje Oscarový nominant Chiwetel Ejiofor. První reakce kritiků jsou velmi silné. Film chválí za mistrnou klaustrofobní atmosféru a výkony obou hlavních herců. Jeden z recenzentů ho označil za jedinečný a originální horor, který vás znepokojí a vtáhne hlouběji do své éterické noční můry. Backrooms, horor z produkce A24, najdete nyní v českých kinech díky Vertical Entertainment.
0: I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
3: I'm not saying I don't believe you.
0: Okay, I'm gonna come back here with proof.
4: All right, you feel me?
5: Yes.
4: Follow my lead.
6: Clark, what is this?
4: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.

0: potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
1: Já bych chtěl chodit zase.
2: Nechceš, abych spal u tebe?
3: Proč jim nedáváte nějaký povzbuzovadla?
1: Moje řeč.
4: Do českých kin míří také nová česká komedie Pět švestek od režiséra Jana Svěráka. Věra žije sama a začíná se ohlížet za dobou, kdy byla opravdu šťastná. Za společnými dovolenými u moře a s přáteli. Jenže ze staré party zbyly jen trosky. Přesto se rozhodne ještě jednou všechny dát dohromady a vyplout na otevřené moře vstřít idylickým zátokám a západům slunce. Největší překážkou ale nakonec nebudou staré křivdy ani rozbouřené vlny, ale vlastní děti, které tenhle bláznivý výlet rodičů vůbec nechápou. V hlavních rolích se představí Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Jan Vlasák nebo Dana Syslová. Komedii Pět švestek najdete nyní v českých kinech v distribuci Bioskop.
5: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
6: Ať jsi šťastná, mami.
7: Už jsem tam, hele.
1: Rychle pivo na sůl.
5: Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
8: Volej, že se máme vrátit.
1: Kluci, pobyt u moře vysloveně prospívá, tak ať si vyserou oko.
9: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
4: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
5: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: pare barem?
1: 250.000 evra, bre, Matea. I barem 4, da ne spuštam od 4.
0: Pašu da barem ja sam od 4.000 evra.
1: Pošto je toliko mu dužam na ljud, koliko mi vredi života.
2: Do českých kin vstupuje severomakedonská akční komedie s názvem Mladí v průseru. Režisér Dimitar Orovčanec vypráví příběh dospívající baletky, která si při zkoušce na Labutí jezero splete telefon s mobilem kolegyně, která shodou okolností pracuje pro obchodníky s bílým masem. Z toho jednoduše nešťastného omylu se během chvíle vyklube průnik do ilegálního nevěstince, kompromitující video politika a gang lichvářů, a to všechno najednou. Hrdinové mají v rukou víc, než si mysleli, a jejich naivní nápad na vydírání je rychle zatáhne do křížové palby hned několika velmi nebezpečných hráčů. Mladé v průseru přináší do vybraných kin Balkan Film.
3: Vreme ne igra, se vika ljud prašuje, mački na građu. Prvo prašanje, zašto begaš?
4: Zimi, brat, mislev

Nás čeká ještě přehled všech novinek, které dnes vstupují do kin. Americká produkce nabízí hned dva horory. Backrooms od Kejna Parsonse, mladého filmaře, jehož původní YouTube video o záhadném prostoru bez stropů a bez východů se stalo internetovým fenoménem. Teď to celé přetavil do celovečerního filmu s pořádně silným obsazením Renata Reinsve a Chiwetel Ejiofor. Příběh ženy, která pátrá po zmizelé osobě a skončí v klaustrofobickém labirintu mimo běžnou realitu, bez času, bez pravidel, bez úniku. Horor číslo 2 se jmenuje Posedlost a je to trochu jiné kouzlení. Doslova, mladík Bear si v pochybném vetešnictví pořídí hračku na přání a poprosí, aby ho jeho kolegyně Nikki milovala. Přání se splní, jenže s takovým zápalem, že z toho jde mráz po zádech. A zbavit se pak takového kouzla to není právě jednoduché. Místo romantické komedie hororové rozuzlení. Z domácí produkce dorazily do kin rovnou dvě novinky Bastardi, kde Majer pokračuje v partě nezdárných žáků, kteří tentokrát vyrazí hledat svého učitele Majera, uvízlého v rukou nájemného vraha. Road movie plná průšvihů a policie. A pak je tu Jan Svěrák z komedii Pět švestek. Oldřich Kaiser, Petr Kostka a parta starých přátel se vydávají na plavbu po moři. Idylické zátoky, západy slunce a děti, které jim v tom chtějí zabránit. Ze Severní Makedonie přichází krimikomedie Mladí v průseru, baletka si splete telefon s nesprávnou osobou a pak se jí spolu s přítelem snaží získat zpátky z nelegálního nevěstince. Přičemž drží v ruce video, po kterém touží zkorumpovaná policie, pasák i gang lichvářů. Od pátku se přidává v kinech i komediální klasika Tankový prapor z roku 91 podle Škvoreckého. Rotný Smiřický, Vojenská blbost a Nezaměnitelný Miroslav Donutil, prostě klasika. Pro vaše miniatury je v kinech animovaná novinka Mrzutá rybka. Sledujeme podmořského pana rybu, jemuž malá Pip převrátí život na ruby a oba se vydají hledat zázračnou rybku, která plní přání. Tak to byly dnešní novinky v kinech. Hovk!

0: surprise. We are going on a jet.
1: What?
2: All aboard, please.
3: There it was, an absolute specimen of an aircraft. My first love.
4: Welcome aboard.
5: I can't believe I'm flying.
3: This would begin an experience I would never forget.
6: Na Apple TV Plus právě přistál rodinný film, anebo spíš rozkošná autobiografie Propel One Way Night Coach, za kterou stojí jedno z nejslavnějších jmen Hollywoodu. John Travolta totiž volně natočil svůj životní příběh o 8letém chlapci Jeffovi, který se vydává se svou matkou na cestu letadlem z New Yorku do Los Angeles v roce 1962 ve zlaté éře civilního letectví. Nadšení z letadel, šarmantní letuška, zastávky v neznámých městech, zajímavý spolucestující a tajemný svět první třídy. Tohle všechno jsou věci, které Travolta jako dítě skutečně zažil a teď je připravený o nich vyprávět. Travolta sám říká, tohle je plán mého života. Příběh původně zpracoval jako dětskou knihu, kterou napsal a ilustroval v roce 1997 pro svého syna. Teď ji konečně přenesl na obrazovku. Sám film napsal, režíroval i produkoval a propůjčil mu svůj hlas jako vypravěč. Ostatně se tam John objeví i v malé roli. Do role letušky obsadil svou dceru Elu, takže film je doslova rodinnou záležitostí. Film měl světovou premiéru na festivalu v Cannes, kde Travolta obdržel čestnou zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii. Podle svých slov se při tvorbě inspiroval legendami evropské kinematografie Truffautem, Lelouchem, Fellinim a Bergmanem. Osobní a upřímná výpověď o tom, jak letecká vášeň poznamenala celý jeden život, má nepopiratelné kouzlo. Propel One Way Night Coach najdete ode dneška na Apple TV+.
3: Here I am on this plane going to one of the farthest trips the airline offers. I never thought things could get better. The sun was shining and I was eating a hot dog at 600 miles an hour.
7: Lunch is ready. Chicken cordon bleu.
5: Mom, I don't really like this.
8: Could I have another hot dog?
5: Wow. Fantastic.
3: And it was fantastic.
9: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: You were right. This is the perfect spot. He would have loved this.
1: I hereby declare this annual Nick Weekend. May we all come here together for the rest of our lives.
2: Action. Na Netflixu startuje druhá série romantické komedie Čtyři roční období. Tvůrkyně a skvělá komička Tina Fey, která v seriálu také hraje, se spolu s autorkami Lang Fisher a Tracy Wickfield vrací k příběhu o tom, že i letité přátelství má svá roční období a ne všechna bývají sluná. Tři manželské páry sdílejí tradici čtvrtletních víkendových výletů, které jsou pro ně téměř posvátné. Jenže když se jeden z párů rozhodl rozejít, vykolejilo to celou partu a na povrch vypluly staré křivdy, nová tajemství i otázky, které si nikdo z nich nechtěl klást. Druhá řada navazuje tam, kde ta první skončila, a kdo první sérii viděl, ví, že její konec byl pořádně krutý. Přátelé teď čelí důsledkům, které nikdo nečekal, a společné dovolené dostávají úplně nový rozměr. Do party navíc přibyde nová tvář a s ní i nová dynamika, která věci ještě víc zamíchá. V hlavních rolích si kromě Tiny Fey a Villa Forte představí také Oscarovi Colman Domingo a Marco Calvini. Druhá série Čtyř ročních období je nyní k dispozici na Netflixu.
3: I've been asking myself what this next chapter of our lives is going to be.
4: What would Nick say if he were here?
5: Jack's having a hard time lately. At night he barely talks to me.
3: Like when he's high?
5: No, Jack doesn't get high.
6: I got nachos!
7: I never expected to be in charge of Nick's estate.
8: What if you keep it simple? Sell the boat?
7: I can't sell the boat, Jack, because I traded it for two donkeys.
3: What the fairy tale fuck?
9: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: entire nature preserve was donated by the Leopolds. It's truly untouched by man.
1: Spot any big game on the way.
2: The fuck was that?
3: Must be moose mating season or something.
4: Na Sky Showtime dnes dorazila temná fantasy komedie s hororovými prvky Death of Unicorn. Dvojice otec a dcera Riley a Elliot srazí autem jednorožce a přivezou ho do lesního sídla superbohatého šéfa farmaceutické společnosti. Vědci záhy objeví, že maso, krev a hlavně roh mýtického tvora mají nadpřirozené léčivé účinky. Jenže s každým dalším pokusem odhalují, že cena za zázračný lék může být mnohem vyšší, než kdokoliv čekal. Dvojici otce a dcery stvárnili Paul Rudd Jennou Ortegou. Po jejich boku pak ve velkorysém obsazení najdete Will Poultra, Theo Leoni, Richarda Granta nebo Anthonyho Kerrigana. Death of Unicorn si můžete ode dneška pustit na Sky Showtime.
5: Aren't you the most magnificent thing?
6: Unicorns used to be seen like these divine monsters because people fully believed that they could heal literally anything.
7: It's an opportunity for immortality.
8: We have a moral imperative to harvest every last one.

Před víkendem mám pro vás ještě souhrn novinek, které tento týden přibyly ve vašich na internet připojených krabičkách. Apple TV Plus láká hned dvěma novinkami, nejprve rodinné dobrodružství Propeller One Way Night Coach. John Travolta napsal, režíroval a zahrál si v autobiografickém filmu o malém chlapci, který se vydává s mámou jednosměrnou cestou přes Ameriku do Hollywoodu. Zlatý věk letectví, kouzelní spolucestující, letecká jídla a jeden chlapecký sen. A pak rovnou Hvězdné městečko, spin-off seriálu For All Mankind, tentokrát ze zákulisí sovětského vesmírného programu. Paranoidní thriller za železnou oponou, kde je člověk v nebezpečí víc na Zemi než ve vesmíru. HBO Max vrací jednu z nejpopulárnějších animovaných komedií Rick a Morty v 9. řadě. Tvůrci slibují, že tentokrát jde o 100% organický balast bez příměsi umělé inteligence. Jen opravdoví lidé s chlupy na zádech a cystami. Rick a Morty jsou prostě zpátky. Netflix přichází se 4 kousky, druhá řada 4 ročních období posílá 6 starých přátel na další sérii dovolených a jejich přátelství a manželství se pod tlakem jednoho rozvodu pěkně třepí. Druhá řada německé temné komedie Vraždi všímavě. Mindfulness guru, který se živí jako právní poradce mafiánských klanů, tentokrát řeší, proč ho i přes veškerý vnitřní klid trápí to dítě v sobě. Britský mysteriózní thriller Příručka k vraždě pro hodné dívky pokračuje druhou řadou, kde Pip znovu vyšetřuje zmizení. Tentokrát vlastně nechce, ale osud rozhodne jinak. A nakonec dokument Untold UK Vinnie Jones, první britský díl oceňované antologie o sportu, kde sám Vinnie Jones otevírá svůj příběh nejdrsnějšího záložníka Premier League. Prime Video přináší to, na co hodně lidí dlouho čekalo, živě hraného Spider-Noir s Nicolasem Cagem jako ostříleným očkem v New Yorku 30. let, který si říká, že superhrdinství má za sebou. Dostupné v černobílé noir i barevné verzi. A Sky Showtime servíruje Death of Unicorns s Paulem Radem a Jennou Ortegou. Otec s dcerou srazí jednorožce, přivezou ho k bohatému šéfovi farmacie a pak už to jede. Fantasy horror s dávkou černého humoru. A také loučení panství Downtown velké finále uzavírá příběh Granthamových, rodinné panství, skandál, rozvod výpovědi a penze věrných zaměstnanců. Julian Fellows se loučí se vší parádou. Streaming tento týden nabízí od rodinné pohody přes paranoidní špionáž, animovaný chaos a komiks až po velké finále jednoho britského šlechtického sídla. Vyber si každý. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco nestihli odchytit, veškeré filmy a seriály, které jsme tento týden probírali, hledejte v přehledu na našich stránkách. Díky, že pravidelně ladíte Zun Radio a jste s námi. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.

kratery. Teploty kolem 50 Kelvinů, vákuum hlubší než ve volném vesmíru, žádné otřesy. Ideální domov pro křemíkovou rezonanční dutinu, která udrží laser tak stabilní, že by mohl řídit přistávací manévry, fungovat jako optické atomové hodiny a dokonce detekovat gravitační vlny. Krátery, které slunce nevidělo miliardy let, se najednou stanou high-tech adresou. Testy v nízké orbitě začnou za pár let, na měsíci možná za pět. Tak svítězte na tmu a držte

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na nápad starý jako mořeplavba, ale s novým palivem. Sluneční plachty. Místo větru chytají tlak fotonů a podle portálu space.com by mohli do 20 let dopravit sondy až na okraj sluneční soustavy. Tým inženýra Debduta Senguktu z Imperial College London prověřil 3 koncepty. Breakthrough Starshot, Project Svarok a Solar Cruiser a zjistil, že heliofyzikální mise typu Solar Cruiser jsou technicky proveditelné už dnes. Stačí doladit reakční kola a pár předních inženýrských detailů. Pak je tu odvážnější varianta. Artur Davoyan z Kalifornské univerzity navrhuje takzvané extrém plachtění. Proletět 5 slunečních poloměrů od hvězdy, nabrat 50 astronomických jednotek za rok a předhonit Voyager 1 za 3 roky. Plachta musí přežít 1000 stupňů Celsia. Trochu jako Ikaros, ale s lepší pojistkou. Tak ať vás zítra nese přízně.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na nápad starý jako mořeplavba, ale s novým palivem. Sluneční plachty. Místo větru chytají tlak fotonů a podle portálu space.com by mohli do 20 let dopravit sondy až na okraj sluneční soustavy. Tým inženýra Debduta Senguktu z Imperial College London prověřil 3 koncepty. Breakthrough Starshot, Project Svarok a Solar Cruiser a zjistil, že heliofyzikální mise typu Solar Cruiser jsou technicky proveditelné už dnes. Stačí doladit reakční kola a pár všedních inženýrských detailů. Pak je tu odvážnější varianta. Artur Davoyan z Kalifornské univerzity navrhuje takzvané extrém plachtění. Proletět 5 slunečních poloměrů od hvězdy, nabrat 50 astronomických jednotek za rok a předhonit Voyager 1 za 3 roky. Plachta musí přežít 1000 stupňů Celsia. Trochu jako Ikaros, ale s lepší pojistkou. Tak ať vás zítra nese příznivý foton. Mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Představte si tohle. Vědci chtějí do nejtemnější z kráterů na lunárních pólech instalovat ultrastabilní lasery, které by astronautům sloužily jako kosmické GPS. Jak popsal portál Universe Today, tým fyzika Juna Jeho z Institutu Jaila, německé meteorologie a JPLu přišel s nápadem, který původně sám označil za bláznivý, ale nakonec se ukázal jako geniální. A proč zrovna skinné krátery? Teploty kolem 50 kelvinů, vákuum hlubší než ve volném vesmíru, žádné ocesy. Ideální domov pro křemíkovou rezonanční dutinu, která udrží laser tak stabilní, že by mohl řídit přistávací manévry, fungovat jako optické atomové hodiny a dokonce detekovat gravitační vlny. Krátery, které slunce nevidělo miliardy let, se najednou stanou high-tech adresou.

0: a J.P. Lu přišel s nápadem, který původně sám označil za bláznivý, ale nakonec se ukázal jako geniální. A proč zrovna skinné krátery? Teploty kolem 50 Kelvinů, vákuum hlubší než ve volném vesmíru, žádné ocesy. Ideální domov pro křemíkovou rezonanční dutinu, která udrží laser tak stabilní, že by mohl řídit přistávací manévry, fungovat jako optické atomové hodiny a dokonce detekovat gravitační vlny. Krátery, které slunce nevidělo miliardy let, se najednou stanou high-tech adresou. Testy v nízké orbitě začnou za pár let, na měsíci možná za pět. Tak svítězte na tmu a držte si baterky nabité. Mějte se pozemsky.
1: Myslíte, že máte dost?

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Představte si tohle. Vědci chtějí do nejtemnější z kráterů na lunárních pólech instalovat ultrastabilní lasery, které by astronautům sloužily jako kosmické GPS. Jak popsal portál Universe Today, tým fyzika Juna Yeho z Institutu Jaila, německé meteorologie a JPLu přišel s nápadem, který původně sám označil za bláznivý, ale nakonec se ukázal jako geniální. A proč zrovna skinné krátery? Teploty kolem 50 kelvinů, vákuum hlubší než ve volném vesmíru, žádné ocesy. Ideální domov pro křemíkovou rezonanční dutinu, která udrží laser tak stabilní, že by mohl řídit přistávací manévry, fungovat jako optické atomové hodiny a dokonce detekovat gravitační vlny. Krátery, které slunce nevidělo miliardy let, se najednou stanou high-tech adresou. Testy v nízké orbitě začnou za pár let, na měsíci možná za pět. Tak svítězte na tmu a držte si baterky nabité. Mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
4: Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Představte si tohle. Vědci chtějí do nejtemnější z kráterů na lunárních pólech instalovat ultrastabilní lasery, které by astronautům sloužily jako kosmické GPS. Jak popsal portál Universe Today, tým fyzika Juna Yeho z Institutu Jaila, německé meteorologie a JPLu přišel s nápadem, který původně sám označil za bláznivý, ale nakonec se ukázal jako geniální. A proč zrovna skinné krátery? Teploty kolem 50 kelvinů, vákuum hlubší než ve volném vesmíru, žádné ocesy. Ideální domov pro křemíkovou rezonanční dutinu, která udrží laser tak stabilní, že by mohl řídit přistávací manévry, fungovat jako optické atomové hodiny a dokonce detekovat gravitační vlny. Krátery, které slunce nevidělo miliardy let, se najednou stanou high-tech adresou. Testy v nízké orbitě začnou za pár let, na měsíci možná za 5.

Toto Julian Yandere. Prejsť na Numa.

Ante Alan Alejandro. Track s názvom Candido.

My sa na to želali stále z Radio DAB+, toto je Deep Wave, Merby Samples. Dvojhodinovka, čistý chill. To je dvojica Baxter a Tobo. Track s názvom Dreamer.

pokoušejte se opustit taneční

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to.